0: Nechce se spát, chci chodit nočním městem. A ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám,
1: tak zavřem krám.
0: Co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěřím. Magdalén,
1: Magdalén,
0: z Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích chlem. Magdaléno, Magdalén,
1: Magdalén,
0: v Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích chlem. Magdaléno, Magdalén.

důvodů prostých, právě jsem překonal mosty. Už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

vole krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptýz. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru, asi je zastřelím. Jseš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečím

vyzašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Pano si, a co si víš,

a ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

jde, teď je všechno pramino. Velké vozy písku,

svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej Samaritán.

vlastně na holý tělo jen svetr a říct.

tak se usměj, až někdy, až pak. Vlak houká jak smutná sova a voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad.

0: je krátce po třetí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme Cordillery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vdúva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotový blázni.

Dělal jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starost

0: Karlova, ten už je v suchu, ten už má hubu,
1: od ucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Našel jsem oázu uprostřed pouště, prameny řek vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňů jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní.

Našel jsem přátele na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě přijde.

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Zkroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, nedí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru, asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

nepoznanou. Chodíš a všímáš si výrazných krás, co nádherou vyrazí dech.

Chodil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí.

0: vlasy, jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je zlává věc.
1: Dezero na šváru mi nešahej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím ksichtem to sem netahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstva má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a blbnete tím pletením až vaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus. Ty si kubrači Hubertu, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš, hádá to zjiš na koni, anebo hrát si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám,

0: krátce po páté.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu opili.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože

a smrt kašklebí se, přináší na míse, přináší na míse dary, co sobě jsme dali.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jste ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

0: pěkná holka, to je zase fakt. Potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne, je dvojnásobná, než je u žen obvykle.
1: One, two, three. A teď přijde four. Jsme kapela,

Na nebi černej jsou mračna a venku rychle se stmívá. Jak děsnou scénu z hororu v sobě to skrývá. Hromy blíží se k nám, blesky jak střely létají.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Poslechněte baladu o jedné akci zdárné, za níž chytli dva šoféři opatření kárné. Nejsem žádný bravokárce, ale můj ty smutku, posuďte zač chlebodárce.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brichta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi.

0: rázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Čeká na nás těžká pout, až se zránem vytratí.
0: Folk je železná košile. Radio Folk.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to před jaří, jen kousek od domu?

když jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad,

Jsem si kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půl

ještě ne, já ještě ne. Mám srdce z písku, oči z vody, jazyk strní,

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně, za loužičky ve vaně, denně místo snídaně, za loužičky ve vaně.

krmí je modrou skalici. Na léto jezdím k sestřence, sestřenka pracuje v vápence, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Na podzim jezdím ke strýci, strýc razí mince v kremnici, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Pro ně.

Bábr tanečnice tančí kolem, prázdné lahve válejí se pod hospodským stolem. Venku voní zlatej déšť a jemně prší.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tři, čtyři.

tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiných žen. Čekání znám, než mi doktor pozve dál, snad každý den, já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám, než pozdraví.

oči spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nikdy.

dal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

stáji hrytí do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: sled galaktický šlum. Jazz a nejchrom a pěkný cizí slovo shit.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Stejně se sněžka, stejně z nasky v těpově, a kteřavěšné čísla, jo, kmeskě, a silový obsná, smysky sáježněj.

lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak oni vák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí, život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A dny, kdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí, a dny, kdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš hosý pas a oslovit vás, lásko, škrabošky strhnem v pravý čas.

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudá

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slabí celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhel.

Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná

mu vstříc a luxusní pachuť jako od popelnic. Dráždíme smysly, něco je špatně,

jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží.

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. Po životě.

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

mise, tak zítra posad mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě, tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá.

padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

0: na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

bloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paž.

chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost, myslí na to,

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů

utrh jsem růži. Na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce.

lisknu si k tváři, růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraji. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,

0: mám zbraň. Podmínky příměří já nekladu si žádné, když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči. Jste volná.
1: Nechme si přání aspoň jedno nesplněné.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá Primo Levi, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál, já bych si jen přál.

ten převelikej divnej svět. Od stolu ke zdi, tam a zpět, láká mě vždycky. Po chvilce, abych se změnil v opilce. Dvě staré pany četly si

točil se se mnou tam a zpět. Snad proto, že mě napadlo.

ústech mokr v botách, co dům dá, co dům dá. Dívám se na sebe zvenčí, jsem v čínským znamení pes a z toho

ctnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

člověk je jenom zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to tak je, že přijdou ty slevy. Zimní výprodej, už je slyšet zpěv, to budou ty slevy. Jen si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

si za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí. A

tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and
1: touch me. Námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání.

už znovu, hemi pod nimi jak živému rohu. Pohřbený zaživa se suchými slovy, copak se tohle dělo i Lotremontovi. Jak se osvobodit od trýzně a žalu, výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovi, copak se tohle dělo i Schubertovi. Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmý, který touží zpívat, když je čtu po sobě, chce se mi spíš vzývat.

jako by nebylo čím a tím se ničím, když po něm pasu v tom rachotu kolem mi stejně nikdo nenapoví, co pak se tohle dělo i Spinozovi. Nemám pochyb, můj milý pane, že jsme tvé děti, i kdyby ta pravda nade vším se skvěla. Nevím, zda i já vždycky

mém věku už ti všichni byli mrtví. Sežehlý talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí. Nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat, kdo

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

zapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dám za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal.

smutně je. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal svatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti. A nikde ani náznak

hybné hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

byli, u ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc u Kresenbrunnu.

podzimní šum. Prošel sterilní princ a úsměvy za sklem už slábl. Projel upjatě kněz, listím protáhl.

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou.

když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou. Noc proseděl jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

a když nikdo nedívá se. Kreslím tvoji podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli stopíš pohled dolů. Až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i na džbánek vína. Smazat se mi to však nechce, jak asi vychýlí

Straße. Sedmou raní kávu piji, a když nikdo nedívá se, rozkřípanou

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný. Jenže teď nevím, až půjdu ke kase, kdy bude pozdě.

Teď už je mi fajn, mají tu teplo. Okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo. Tak sestřičko, repete.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

prací bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný slib.

žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně?

málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak.

bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat znát.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš mu tak.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč.

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily.

synu dávám tanec. Celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalíp. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání, zdravý orgán vši. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlobit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fávory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: krátce po 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

Nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

pivo stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

střídal za cestou a čekal, že je najednou zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany.

úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete, a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život náš.

Jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: naklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jedno

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

háje zase po pouti. Vracíme se domů od malinů, čas hlídají teď král už jen kohouti. A my 200 metrů

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

životu stojí za zlámaný pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

brněnským Bronxu, v brněnským Bronxu a večer v krčmě je teprv tanec. Každý je Rambo, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kde okna byly čistý, kde na ně nelepily listy. Zbůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

Ty, co družičky na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

tak jak voda v Ostravici, tak plyne doba, její čas. Tak jak voda v Ostravici,

Ostřice. Jeho zase trápí, trápí, co odepsal z dlaní, než si spálil ruce v cizí hranici.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř

snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

noc ostravou sníh se snáší, z báru se motají.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Barabi. Mají rádi Radegast,

jsem bez zárubek. V řekavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

se z nás šicí stroj. Jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zadnice, ctihodný měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Máme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

formace rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si odvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si odvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

když to dělá fortelně. Mně vám to jde nejlíp ve vaně.

tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

kameny. A je čas ty kameny sbírat. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde.

0: podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu a v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Kdyby tady

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím, svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já.

zmatkem usedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

ráno u dveří mého bytu potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La, la, la, la, la, la. Rybky, co drůžičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

0: Hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví,

chvátal dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

jako skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak srovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím z iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že si jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam má.

skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

Svým mužem, zvlášť takhle s jarem, když rok začne kvést. Není to snadné ještě mít štěstí u žen, zvlášť u těch mladých, co se chtějí nechat svést. Není to snadné být stárnoucím chlapem, zvlášť pro ty z duší ještě voňavou. Co brali život Berg?

do její tmavé hrudi. Noc nás teď pohladí, je snatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři stůl.

Bledý je měsíc, poslední má čtvrť. Je skoro půlnoc a v koutech houstou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.

0: Je skoro půlnoc a v koutech hůstou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.
1: Před malou chvílí bylo 23.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prtínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prtínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

0: reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.
1: Kdyby tady byl,

a nevím, máme cíle společné. Vím jen, že chci hrát a že je brzo umírat, mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.

Přešel jsem do nebe a vyfasoval křídla. Teď sedím na mráčku zas vedle toho stýbla, co se mnou chodíval už na základní školu. Pak v životě potkal snad 100 000 volů. Jsem duše bez těla, chybí mi dotek. Nějak mě lásko život mezi prsty protek. Vzpomínám na tebe na mráčku chatrném. Kéž bych byl blízko tebe, i když pod drnem. Asi tě mám rád víc nežli předtím. Trochu mi to nedá spát, jak si tak letím. Dívám se dozadu, jak do zpětnýho zrcátka. Byla to pohádka žít vedle tebe. Asi tě mám rád a s plnou vervou. Tady se vůbec anděle o osud nervou.

a s touhle poentou mám chuť všeho nechat. Tak žij, není kam spěchat a poslouchej Beatles i za mě.

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce

0: ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.
0: Budeš má prvá a já tvůj prvý.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.
0: Budeš má prvá a já tvůj prvý.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

prach. Už trčí výtah z přízemí, ty zvicoval za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Proč snažit se psát písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval? Ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme, a

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich? A vy tady, proč chtěli bychom

0: vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou lo, lo, lo, lo, lo, lo.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschled.

A byla tma, měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka prokleli dvě kostnatý dámy, set mělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

A krucifix zase ne. Ponělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: podělím se slušně o kytaru.
1: Až posta přijdou policisté, vždycky se s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic.
0: Gracias, parame, nemáte silvu pleuno cigareten, bláznu se hlavně nelekejte, kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně, pojď žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě, přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. A přece furt bych chtěla vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuši. Od moře přivábil ho příslib spálených záňadří a kvetoucích moruší a odpuštění. Něžně samozřejmýho odpuštění jeho stárnoucí máme. Přejela jsem za ní celý svět a už je to jenom 40 kilometrů, ale stydí se. Přece jen, jemu už bylo 40 a nabíhá mu zpozdne. V zapůjčeném svetru nemá ani na ten vláček Pacifik.
1: Až poste přijdou policisté.

není cesta, že na světě není jisté nic, až posta přijdou pole cesta. Vždycky se s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic, že nabíhá nám spoustu.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, bojím, že ho to zabije.

ještě tady je. Plavoucí oči má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzu tě kňoure, smrká mi do kravaty. Fakt je

a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít.

Ještě chci napsat, jak voní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod nálety včel. Jak svádí prázdno, který ob

0: noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blůz. A pak tě nechám spát.
1: Je krátce po druhé.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.